si v lepoty nechta archete. Tě ty navdí z úranu to bléva si v lepoty nechta archete. Tě ty navdí